0: Dance Music. Dance Radio.
1: Hey girls,

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Dance Radio.

0: Smart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
2: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemněji provoz.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, 1 kg za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Dance Radio. Dance Radio.

0: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
1: Pozor! Ikonický muzikál Noc na Karlštejně míří 8. až 13. srpna na Sychrov a Konopiště. Zazní všechny legendární písně v podání Kateřiny Brožové, Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

Krásné dobré ráno, tady je Dance Radio. Jerry Ropero, Denis Demenej, Sabor Jacqueline a jedna z legendárních letních záležitostí, která se jmenuje Corazo, právě teďkon doletěla taky k nám na Dance Radio na 89 a 102,9 FM a přišla přesně před začátkem středečního ranního Fresh a já vás u něj vítám. Středeční ranní Fresh s Andy Roadem právě teďkon startuje a z muziky nabídnu třeba Dom Dola, Pecka, Take It. Dáme si taky novinku v našem éteru Solomon společně se Skrillexem, tak tyhle ty dvě veličiny spojily své síly a vznikl z toho single, který se jmenuje Rompta. No a v plný verzi si to rozhodně dáme mezi 7 a 8. Tak krásné ráno. Přeju všem naprosto pohodové vstávání anebo usínání těm, co taky přišli třeba teď z nějakého mejdanu. My si jdeme dát aktuální zprávy počasí a pak jdeme na muziku. Dance Radio. Řada uživatelů WhatsAppu v tomto týdnu zažila nepříjemné překvapení. Po otevření aplikace na ně místo běžných konverzací čekalo oznámení, že jejich účet byl zablokován a nyní jej přezkoumává společnost Meta. Proč se tak stalo, to většina lidí zatím vůbec netuší. Kvůli nedostatku tamoxifenu, léku proti rakovině prsu, přistoupilo ministerstvo zdravotnictví k mimořádnému opatření. Lékárníci budou pacientkám vydávat také léky, které tuto účinnou látku obsahují, ale přitom nejsou v Česku registrované. Americká společnost SpaceX klesla ve druhém čtvrtletí čistá ztráta na 541 milionů dolarů z 1 miliardy dolarů ve stejném období loni. Počasí. Uprostřed pracovního týdne, tedy ve středu, očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima nám vystoupí k 35 stupňům a odpoledne by mohly dorazit také bouřky. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

Krásné dobré ráno, tady je středeční den rádio na vlnách 89 a 102,9 FM. Domdola Take It, to je jedna z těch věcí, která nám otevřela středeční ranní fresh s datem 5. srpna. Já vás ještě jednou vítám u ranního poslechu středečního ranního freshe 5. srpna. Svátek má dneska Kristián, takže bez debaty všem přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti všem Kristiánům. Pokud vy nějakýho znáte, tak určitě doporučujeme poslat nějakou zprávu, že prostě na ně tak myslíte. A my tady ze studia Dance Radio pošleme tu nejlepší taneční muziku. Za chviličku už třeba novinka v našem éteru. Solomon, Skrillex, Rumpta, bude taky Wilkinson, Medusa, anebo taky Thomas Newson.

0: slevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Později už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
0: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
7: Dance Radio. Novinka.

0: Krásné dobré ráno, tady je středeční Dance Radio, také středeční ranní fresh na 89 a 102,9 FM. Právě teďkon dohrává úžasná věc Thomas Newson a Tim Van Wert, pecka Ocean Deep, úžasná věc, která právě teďkon doslova a do písmene proletěla éterem Dance Radio. No a my máme, přátelé, krátce po půl osmí, řada z vás se právě teďkon probouzí a chystá se třeba někam ven užívat si ještě prázdniny, užívat si léto, anebo taky řada z vás bude mířit do práce. No a my jsme se dostali do části ranního freshe, kdy je vhodné si podívat na to, jak to bude dneska vypadat s počasím. Počasí. Jak tak koukám ze studia, tak dneska je to o poznání jiné, než to bylo včera, to na první pohled určitě. Byť podle předpovědi bychom měli očekávat jasno, polojasno, ale tady já u studia vidím, že je spíš teda zataženo. Denní odpolední maxima by měly vstoupit k 35 stupňům. Je teda pravda, že na odpoledne nám předpovědi hlásí bouřky, tak uvidíme, jestli se předpověď naplní, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Neumím si úplně představit, že by dneska mělo být celý den zataženo a 35 stupňů, protože včera, jestli si dobře pamatujete, tak nám asi na 2 minuty nám, teda aspoň nad Prahou, nám sprchlo a to, co se potom odehrálo za myčku, za pračku, to bylo úplně neskutečný. No nic, tak uvidíme, jak to vyjde, my jdeme dál na muziku. Mark Knight, Nightcrawlers, Alexa Dada a další.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chips

0: Naprosto fantastická skladba od člověka, který píše neskutečnou jak kariéru, tak samozřejmě i neskutečný život. Neskutečný životní příběh Paul Kalkbrenner, pecka na Intitu z jeho aktuálního alba The Essence, který vyšlo v říjnu minulého roku, tedy roku 2025. Na tom albu je samozřejmě dalších x hudebních zkustů, jako bych třeba doporučil Dreaming On a spousta dalšího, nebo Wonderful Life, to všechno obsahuje vlastně to album The Essence. Určitě si to dejte, pokud máte rádi syrovost a tuhletu syrovou hudbu, kterou vlastně dělá Paul Kalkbrenner. Já to naprosto zbožňuju. My jsme nedávno shodou okolností byli v Mnichově na jeho koncertě, nebo respektive na jeho performance, a bylo to naprosto dokonalý. Já jsem koukal ještě na nějaký termíny, on teďkon vlastně jede tou svojí německou tour a určitě tam ještě nějaký termíny jsou, takže kdyby vás to zajímalo, jak to vlastně vypadá, nebo kdybyste to ještě neviděli a chtěli to zažít, tak vlastně to, že vzhledem tomu, že on to dává na místě všechno živě, tak to má samozřejmě úplně jiný vibe než nějaký jiný koncerty a tak dále, ale musíte samozřejmě mít rádi tu jeho hudební produkci. Takže tohle Paul Kalkbrenner v éteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM. My do 8 hodiny zahrajeme třeba ještě Sonic It Feels So Good a bude taky Brooks Brothers.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

Brooks Brothers, Shazar, Bosman Birdy a Flash and Lights právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM v závěru první hodiny středečního ranního freše a já zdravím i všechny, kteří právě třeba teď naladili. Máme před sebou dalších 60 minut toho nejlepšího staneční muziky a čeká nás třeba Alok Sigala, Ellie Goulding a

pohodové středeční ráno s Dance Rádiem na 89 a 129 FM, 8 hodin 1 minuta k tomu a my jdeme na aktuální zprávy a také na počasí. Dance Radio News. Ani rekordní vedra nezabránila v úterý stovkám lidí ve výšlapu na nejvyšší horu Moravskoslezských Beskyd. Na vrchol dokonce vyrazily i rodiny s dětmi či seniori. A to v den, kdy na Lysé hoře nikdy v historii nebylo tepleji. Záchranáři ale doporučují, aby lidé v těchto tropických dnech náročnou turistiku raději zvážili. Německé letecké skupině Lufthansa ve druhém čtvrtletí letošního roku klesl upravený provozní zisk meziročně o 56% na 383 milionů eur. Obrat klesl o 8% na 11,1 miliardy eur. Společnost to uvedla v úterní tiskové zprávě. Nákup luxusní jachty za 350 milionů eur v přepočtu asi 8,5 miliardy korun přivodil zakladateli finanční společnosti Revolut Nikolaj Storonskému žalobu ve Velké Británii. Makléřská společnost Sellwright & Partners tvrdí, že i miliardář obešel, aby nemusel zaplatit provizi 17,5 milionů eur, tedy 425 milionů korun. Počasí. Ve středu očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu, denní odpolední maxima vystoupí k 35 stupňům a odpoledne by mohly dorazit také bouřky. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: 8 hodin 15 minut k tomu, nebo respektive teď už 16 minut k tomu. Alok, Sigala, Ellie Goulding, All By Myself, právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM. A pokud nás neladíte přes naše frekvence, tak rozhodně doporučuju aplikaci Dance Radio, anebo taky samozřejmě webové stránky Dance Radio CZ. Jak jsem říkal, dohrál nám Alok, Sigala společně s Ellie Goulding. Určitě jste tam poznali známý motiv Enjoy the Silence od kapely Depeche Mode. A mimo jiné, když jsme u toho Aloka, tak Alok vzhledem k tomu, že samozřejmě patří mezi aktuální světovou DJskou špičku, tak možná o něm nevíte to, ale že Alok drží prvenství v počtu followerů na Instagramu a z DJského světa, protože má necelých 29 milionů followerů. Ono je to způsobený asi tím taky, odkud pochází, protože Alok pochází vlastně z Brazílie a svůj obrovský koncert měl právě na známé pláži Copacabana, kde vystupují dalo by se říct interpreti světového formátu a samozřejmě on byl jako jeden z mála z DJů, který ho navštívili fanoušci a bylo jich okolo 2 milionů, což je samozřejmě napováženou. Nicméně Alok, obrovský téma ve světě, obrovský DJ producent, má skvělou produkci. My jsme ho supportovali, když byl tady v Praze, a je to mimo jiné i skvělý sympaťák a dobře se s ním dalo pokecat, takže rozhodně pokud budete mít tu možnost, určitě doporučuji navštívit jeho show, protože to rozhodně stojí za to. My na Dance Radio jdeme dál za muzikou a Muni, Norma Jean Martin, Athena Chlebová, anebo taky Cedric Gervais.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

Ta nejlepší taneční muzika jedině na 89 a 102,9 FM. Cedric Gervais, Karla Monroe a Garoby právě teďkon v našem éteru. Máme krátce po 8:30, to znamená, že se budeme podívat teďko na to, jak to bude dneska vypadat s počasím, a trošku se nám ta situace změnila oproti minulé hodině. Počasí. Tak před hodinou jsme si říkali, že máme nad Prahou zataženo, ale teďkon už se nám ta situace mění, protože už se to počasí roztrhává a vypadá to, že se naplní předpověď, která slibuje jasnou polojasnou oblohu, odpolední maxima 35 stupňů, bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž, a co se týče dle předpovědi, tak odpoledne by měly údajně dorazit bouřky, ale to se necháme překvapit, jestli se ta předpověď naplní nebo ne. Každopádně, co vám můžu slíbit na 100%, je ta nejlepší taneční muzika, a to už za malý okamžik nás čeká třeba Disclosure, Klingande, Hypo, Kreider, Oliver Heldens, anebo taky Lucas and Steve.

0: 9 minut nás dělí od 9. hodiny ranní, tady je stále středeční ranní fresh na 89 a 102,9 FM. Právě teďko vám dohrává Oliver Heldens, Anabel England a Pecka Deja Vu, jedna z takových těch pohodovějších věcí. No a my do 9. zahrajeme ještě třeba Lucas and Steve, anebo bude taky Who a San Francisco. No a po 9. hodině už dopolední Drive Skatey a odpoledne se můžete těšit na odpolední show s Michaelem C.
1: Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM.

Naprosto fantastická houseovka na závěr středečního ranního freshe. Právě teď věc, která proletěla eterem na 89 a 102,9 FM. Houseam Frandisco a Marco Melisan, pecka Let It In, úžasná věc, jednu minutu před 9 hodinou raní. Přátelé, mě nezbývá, než se sám pomalu a jistě rozloučit. Máme prostředek pracovního týdne, což znamená, že jsme o poznání blíž k nadcházejícímu víkendu, tak já doufám, že už teďkon připravujete a střádáte nějaké plány na víkend, protože máme před sebou ještě několik dní a pár týdnů vlastně léta, tak by byla škoda to promarnit s nějakým víkendem, kdy nemáme připravené úplně plány. Přátelé, loučím se, mějte se krásně po 9 hodině, jak už jsem zmiňoval, Katie se svým dopoledním drivem, odpolední show s Michaelem C. A já se budu těšit zase zítra v 7 hodin ráno. Mějte se krásně, loučí se Andy, ahoj. Dance Radio News. Řada uživatelů WhatsAppu v tomto týdnu zažila nepříjemné překvapení. Po otevření aplikace na ně místo běžných konverzací čekalo oznámení, že jejich účet byl zablokován a nyní jej přezkoumává společnost Meta. Proč se tak stalo, to většina lidí zatím vůbec netuší. Kvůli nedostatku tamoxifenu, léku proti rakovině prsu, přistoupilo ministerstvo zdravotnictví k mimořádnému opatření. Lékárníci budou pacientkám vydávat také léky, které tuto účinnou látku obsahují, ale přitom nejsou v Česku registrované. Americká společnost SpaceX klesla ve druhém čtvrtletí čistá ztráta na 541 milionů dolarů z 1 miliardy dolarů ve stejném období loni. Počasí. Uprostřed pracovního týdne, tedy ve středu, očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima nám vystoupí k 35 stupňům a odpoledne by mohly dorazit také bouřky. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
7: Přátelé, na Den s rádiu vás zdraví. Dneska Katie startuje dopolední drive, a to s datem 5. srpna 2026. Máme dneska středu, svátek slaví Kristián. No a já doufám a věřím, že už máte krásný ráno, bez ohledu na to, kde se zrovna nacházíte, a věřím, že dneska vás čeká buď volno, anebo pohodovější den, anebo máte třeba takovej prázdninový mod, což si myslím, že určitě potřeba. Dopolední drive i dneska do 12. hodiny i dnes pro vás mám připravený výborný playlist, probereme spoustu zajímavých témat okolo muziky, technologií, a taky techniky a nový hudby, a zároveň taky omrkneme festivalovou sezónu, která je samozřejmě stále v plném proudu a myslím si, že v té samotné polovině teď celého toho léta. Co vás čeká, nejmenuji za malou chvíli Maupi, Annette Feb, taky Jamiroquai a Drum Sound a Bassline Smith. Krásný ráno, Katie, s váma.

89 FM, přátelé, za náma TVMA, Len Given a Obsessed na frekvencích Dance Rádia a před náma taky výborný hudební tip pro dnešní den, pokud hned ráno jste vstali a řekli jste si, tyjo, dal bych si teď nějaký nový track na Spotify nebo nějakou čerstvou novinku, no a já pro vás něco special mám. Pokud máte rádi drum and bass a takový jako jungle věci, experimentální věci, ale hlavně lámaný beaty, tak potěším všechny fanoušky Jason Status, kteří momentálně sdílí novej single s novým videoklipem i, takže i s novým vizuálem, a to konkrétně k novince, která se jmenuje Disgruntled, a společně tato věc vznikla ještě s Irach a s Jay Huss. Právě tato spolupráce už byla nějakou dobu předtím avizovaná, no a skladba tak navazuje na spolupráci s Poserem, Blade Brownem a taky Lancy Foxem a spoustu dalšími, a tato věc už je nově. Můžete si poslechnout na všech streamovacích platformách, takže běžte na to a dejte klidně feedback, co vy na to. Teď už zpátky do našeho playlistu, dáme si Daft Punk a High Life.

0: 4,21. Lalala. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Billa klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Billa. To dobré začíná u nás.
6: Přátelé, na Dance Radio jsme zpátky, doufám, že máte krásný ráno, máme dneska středu a my už se pojďme podívat opět na oblohu a na to, co nás čeká za několik málo dní. A to každoročně krásný koukání na oblohu a to padání hvězd neboli padání Perseid. Konkrétně tenhle ten jev bude nejvíce a nejlépe viditelný okolo 12. a 13. srpna, kdy během několika minut můžete vidět stovky Perseid a samozřejmě ta viditelnost je nejlepší, když jste mimo město, někde ideálně v horách nebo někde, kde prostě nejste osvíceni tím umělým světlem. No a právě letošní rok je i tak trošku výjimečný, protože nejenom, že teda v srpnu je vždycky dobrá viditelnost, ale letos je to ještě trošku jako zintenzivnější tím, že bude v době maxima měsíc vnovu. To znamená, že bude prakticky neviditelný a tím pádem obloha zůstane maximálně temná a ještě víc budete moci obdivovat a vidět právě tenhle ten děj a vlastně roj na obloze. Takže 12. a 13. srpen, nicméně pokud už se budete nacházet někde venku pod čirákem i teď, tak už i teď můžete tenhle ten krásný úkaz sledovat. No a teď už se dáme další muziku. Moby Porcelain a Low 99 a Bumpin'. Příjemný poslech.
7: Dance Radio. Dance Radio.

palba takhle po ránu, ale zase věřím, že vás to, pokud jste doteď spali, tak tenhle ten track vás 100% bumpin nakopnul a taky probudil. Už za malou chvíli se dáme něco pohodovějšího, Deadmau5 a Science.

0: Friendly Fires a Heaven Let Me In. Desátá hodina je tady, aktuální zprávy už jsou připraveny s Endin, jsme Dance Radio, hezký ráno. Dance Radio News.
1: Ani rekordní vedra nezabránila v úterý stovkám lidí ve výšlapu na nejvyšší horu Moravskoslezských Beskyd. Na vrchol dokonce vyrazily i rodiny s dětmi či seniori. A to v den, kdy na Lysé hoře nikdy v historii nebylo teplej. Záchranáři ale doporučují, aby lidé v těchto tropických dnech náročnou turistiku raději zvážili. Německé letecké skupině Lufthansa ve druhém čtvrtletí letošního roku klesl upravený provozní zisk meziročně o 56% na 383 milionů eur. Obrat klesl o 8% na 11,1 miliardy eur. Společnost to uvedla v úterní tiskové zprávě. Nákup luxusní jachty za 350 milionů eur v přepočtu asi 8,5 miliardy korun přivodil zakladateli finanční společnosti Revolut Nikolaj Storonskému žalobu ve Velké Británii. Makléřská společnost Sellwright a Partners tvrdí, že i miliardář obešel, aby nemusel zaplatit provizi 17,5 milionů eur, tedy 425 milionů korun. Počasí. Ve středu očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu, denní odpolední maxima vystoupí k 35 stupňům a odpoledne by mohly dorazit také bouřky. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Přátelé, za náma Freak Down a Jim Cooke a taky skladba s názvem Everything You Need. No a jelikož máme léto, který je vlastně pořád v takový půlce, řekla bych, a stále samozřejmě můžeme navštěvovat spoustu festivalů, nejenom v Česku, na Slovensku, ale taky i v zahraničí, tak i my pro vás samozřejmě sledujeme tu scénu a i přesto, že spoustu festiáků je za náma, tak spoustu před náma. A je to i festival Povaleč, který já osobně mám moc ráda, teď jsem to tady řešila mimochodem s kolegyňkou, která se vrátila z Dovče, takže jsme ji hezky tady přivítali. No ale právě festival Povaleč, to je takový velmi, velmi specifická akce, která probíhá na Karlovarsku, směr na Karlovarsko. Je to vlastně z části i trošku studentský festiák, ale má už velkou tradici. Je tady celá řada kapel, DJů, taky doprovodný program. Celý to startuje už zítra a potrvá to až do víkendu, no a mezi headlinery a takovými jako tahouny, tak je tady spousta umělců napříč žánry. Aneta Langerová, Ventolin, MC Gay, Mutanti hledají východisko, Om Square, kteří slaví 30 let na scéně, taky Tolstoy ze Slovenska, Miss Petty Life Band, Ida de Young, Josefina Dask, Acid Row, Island Mind, Anky, Good Times Only, skvělá kapela mimochodem, Sedno, Swan Way a spoustu dalších. A je tam spoustu i kapel, který třeba nejsou tolik známý, ale rozhodně stojí za váš poslech. A pokud se na tenhle festiák vydáte, tak si myslím, že si odnesete minimálně 5 nových jmén, který jste třeba nikdy neznali. Takže určitě doporučuji, pokud máte rádi trošku menší festivaly, trošku víc ještě undergroundovější, v rámci toho tam probíhají jako různý ještě jiný akce, tak festival Povaleč, povaleč.cz, mrkněte se a možná třeba teď jsme někoho nainspirovali.

0: 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Chtěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
8: Dance Radio.

Další příjemná a melodická věc, John Newman a také 6:42 a What Would I Do na frekvencích Dance Rádia. Posloucháte středeční dopolední drive dneska s datem 5. srpna a i dneska pro vás budu mít výborný tip na videoset dne, protože samozřejmě těch setů je neuvěřitelné množství každý den, v podstatě nejenom z festivalového prostředí, ale prostě ze všech různých platform, klubů a pop-upů a tak dále, taky samozřejmě i spoustu těch umělců jednotlivě tvoří svůj content, takže je toho opravdu hodně. A já jsem pro vás samozřejmě dneska chtěla vybrat ne úplně takový ten tradiční set, ale říkám si, že bych mohla doporučit i nějaký jako živák, protože je celá řada skvělých živáků z festivalů i kapel. No a pokud máte rádi taky partičku DXX, tak rozhodně si myslím, že pokud jste třeba nikdy neviděli naživo, tak byste mohli načerpat energii týhletý kapelky. Nedávno vystoupili v rámci One Universe Festival pro letošní rok. Bylo to v červenci a to liveko už je venku. Oficiálně ho najdete na YouTube, když se dáte DXX One Universe Festival. Je to docela v dobrý kvalitě. Proběhlo to teďka na konci července. No a právě tohleto liveko si můžete teďka momentálně poslechnout. Takže jestli jste byli na téhle partě, tak si myslím, že mi dáte asi za pravdu, že to je velký zážitek. A pokud ne, tak alespoň skrze živák si můžete užít energii týhletý hudby, těchto umělců, protože za mě to je prostě jako top strop a určitě doporučuji navštívit nějaký koncert třeba v blízké budoucnosti, pokud budete mít příležitost. Teď už vám letí Alex Gaudino, Kalina Zenders z Británie a nebo taky Gorgon City.

a Mitsubishi, tak to je další kousek z produkce Gorgon City, co mě na tyhle skladbě baví, že to už je nejenom hauzík, ale takový konábych na UKG a mírně do baselineu a líbí se mi, jak se mísí ty žánry, jak ta doba je dneska taková open-minded a jak se vlastně to všechno jako nějak prolíná. To je na tom fascinující a o tom by i ta hudba měla obecně bejt. No ale teď už se mrkneme do kin. My jsme se tady včera bavili o velkém trháku momentálně v kinech a je to Spider-Man, který momentálně válčí, alespoň teda v Americe. A za první víkend, kdy byl uveden do kin, tak už jako překonal rekordní tržby a právě nejnovější snímek, a to konkrétně Spider-Man z Brusu Nový den, válcuje a bourá kina celosvětově. No ale v návaznosti na to i samozřejmě nabízí tenhle ten snímek i spoustu zajímavých vychytávek a trendů. A pojďme si říct, kdo by si nechtěl domů odnést nějakou tematickou věc právě spojenou s tímhle filmem. A docela mě pobavilo na internetu, jak je spousta lidí jako kreativních. Jo. Tak nejenom, že když jdete na film, tak si třeba můžete to aspoň u těch dětských projekcí koupit i nějaký tematický koš nebo kelímek a tak dále, ale vlastně jako je celá řada fanoušků po celém světě si kupuje speciální tady kyblíky na popcorn, který jsou buď už tematicky vytvořený právě jako Spider-Man, anebo taky se na internetu šíří teď momentálně vychytávky. Jak si lidé z těch košů na popcorn vezmou si to domů? Normálně tam mají vyobrazený toho Spider-Mana, no a pak si z toho dělají v podstatě tě lampičky domů, jo? To znamená, máte ten koš, obrátíte to zpátky, nasvítíte si to, dáte si tam ledku a vlastně vám to svítí a je to i ve tvaru hlavy Spidermana. Takže prosím vás, i tohle lidi sdílej na internetu, vytváří si z kyblíku lampičky a samozřejmě tím doslova žijou. Takže pokud jste ještě nebyli v kinech, tak byste to měli napravit a měli byste tam vyrazit. A třeba si můžete vyrobit lampičku.

0: Like Mike, přátelé, a Nothing Else Matters na frekvencích Dance Rádia a my už se pojďme naladit taky na to, co nás čeká za chviličku, protože před náma poslední hodinka v rámci dnešního dopoledního driveu, takže se pojďme podívat, co vám nabídnu za malou chvíli. Bude to třeba Otto Knows a Amanda Sy a Goodbye. Nebudou chybět ani Churches a Briat společně s Hayley Williams z kapely Paramore. Už mezi 11. a 12. kromě muziky se na vás chystají i kulturní tipy a určitě se mrknem opět do světa hudby. 11. hodina je tady, to je ten nejlepší čas na zprávy a počasí, jsme Dance Radio. Dance Radio News.
1: Řada uživatelů WhatsAppu v tomto týdnu zažila nepříjemné překvapení. Po otevření aplikace na ně místo běžných konverzací čekalo oznámení, že jejich účet byl zablokován a nyní jej přezkoumává společnost Meta. Proč se tak stalo, to většina lidí zatím vůbec netuší. Kvůli nedostatku tamoxifenu, léku proti rakovině prsu, přistoupilo ministerstvo zdravotnictví k mimořádnému opatření. Lékárníci budou pacientkám vydávat také léky, které tuto účinnou látku obsahují, ale přitom nejsou v Česku registrované. Americká společnost SpaceX klesla ve druhém čtvrtletí čistá ztráta na 541 milionů dolarů z 1 miliardy dolarů ve stejném období loni. Počasí. Uprostřed pracovního týdne, tedy ve středu, očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima nám vystoupí k 35 stupňům a odpoledne by mohly dorazit také bouřky. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Přátelé, čerči z Hayley Williams, výborná zpěvačka, a to z kapely Paramore, a společná věc a spolupráce Buried v éteru Dance Radio. I tenhle ten track často hrajeme v našem éteru a myslím si, že už je neodmyslitelnou součástí. No a pojďme se podívat opět do světa hudby, protože pojďme si říct, že se neustále děje něco novýho. My tady často probíráme kluby, klubovou scénu, festivalovou scénu a taky spoustu dalších zajímavých témat, a i přesto, že teda trošku třeba kluby nebo trošku víc zaznamenávají úbytek návštěvníků a i kluby se po celém světě bohužel zavírají, tak ale jsou i věci pozitivní, protože i nový kluby a místa vznikají. A nejenom kluby, ale taky třeba prodejny s deskami, s LPčky, což je docela hustý, protože ten trend posledních let je takovej, že je největší zájem a vzestup o právě vinylové desky, což je jakoby mě osobně dělá velkou radost. No a v návaznosti na to i vzniká celá řada nových shopů. Tak u nás v Česku ne, ale třeba v Anglii a na dalších místech ano. A třeba takovej Birmingham má novej obchod s deskami, který je přímo jenom kompletně zaměřený na elektronickou hudbu. Najdete ho, jmenuje se Face Records, otevřeli v památkový chráněný budově a části Concarter, a právě tady v Birminghamu si můžete užít tenhle ten nezávislý shop, kde najdete úplně kompletně všechno napříč žánry v houseu, techno, trancu, drum and bassu, diska, funku, a taky kromě desek tam si můžete koupit merch, merchandise a různý další věci, který jsou úzce spojený s elektronickou hudbou. Takže přátelé, je to fajn, já jsem velmi ráda, že pořád vznikají a dokonce i kluby a místa. Takže není to všechno jenom negativní, takže to je pozitivní a jsme za to rádi. Tak ještě kdyby v Praze vzniknul nějaký další shop, myslím si, že je určitě fajn tohleto jedině podpořit.
1: Nicky Romero, odrzlej modílek s obrovskou zásobou muziky, kterou budeš chtít poslouchat pořád dokola. Nicky Romero a jeho show Protokol. Každou středu večer exkluzivně na Dance Radio.
2: Hi, I'm Nicky Romero. You can listen to my show Protokol on Dance Radio.
1: Dance Radio, Dance Radio. Nicky Romero, holandská superstar, a to nejzásadnější z elektro a big room house taneční scény. Ve středu v 8 večer.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
10: Myslím, že to bude za C. Gumák.
9: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
11: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
12: Pozor, ikonický.

0: Hanzelta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
1: Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

Dneska středu a i dnes se toho po Praze hodně děje, takže pokud budete mít chuť a čas, určitě můžete vyrazit. Začneme odpoledníma akcema. V rámci Prague Pride speciál můžete vyrazit v podvečer na pravidelné procházky a taky se dozvědět zajímavý, poutavý informace a místa z Prahy. Takže pokud vás zajímá víc, určitě mrkněte na Prague Pride. U Prague Prideu ale zůstaneme, protože tady je celá řada zajímavého programu a až do konce týdne probíhá plno přednášek, probíhá tady spoustu různých akcí v klubech, party a tak dále, takže pokud vás zajímá víc, mrkněte na praguepride.com, máte tam kompletní program pro celý den, na dnešek, na zítřek a na další akce, takže všechno hezky přehledně tam najdete. Hlavním místem toho programu, který se odehrává, je Střelecký ostrov, takže pokud chcete prostě na blink jenom tak vyrazit, tak Střelečák je prostě jistota. No a my už se přesuneme na další akce, pokud byste rádi na nějakou cestovatelskou přednášku, tak dnes téma Grónsko, arktická krása, dnes na Brumlovce od 17:30 večer. Letní podcastová scéna nabízí celý léto podcast live, dneska Trojský pivovar od 18 hodin MDŽ live a můžete se potkat s autorkami podcastu a popovídat. Divadlo na Štrosu, tak to se rozezní a startuje dnes od 16 hodin. No a pokud budete mít chuť vyrazit i na koncerty, tak je taky dneska příležitost. Třeba v čistírně 19.6 dneska Taskent od 19 hodin. Těšit se můžete ale i do krosu v rámci Cross Square na China Soup a taky MGHC a pak taky After Party v rámci Techna. No a těšit se můžete dnes i do Roxy na Main Stage Party od 23 hodin za mixem Regia a Telly. No a pokud budete mít chuť ještě vyrazit na koncerty, tak dneska Rock Café nabídne Total Chaos od 20 hodin s dalšími kapelkami. Areál 7 od 19 hodin přivítá Dropkick Murphys a o support se postarají Anne Slua. No a věřím, že se vyberete ještě další akce, takže pokud vás to někam zavane dneska do terénu za muzikou, tak víte, kam vyrazit. Dance Radio.

Dondo, I got to do na frekvencích Dance Rádia a pomalinku se loučím, protože za chviličku 12. hodina, to znamená, že dopolední drive je na konci, ještě vám určitě slíbím Johna Summita a nebo DJ Kouza Pick Up, pak už zprávy a počasí v celou s Endym. Dneska odpoledne, stejně jako každý všední den, si můžete užít v éteru Dance Rádia mýho kolegu Mikeyho, nebo Michael C, po 14. hodině. No a v podvečer a večer vás čekají naše pravidelné pořady a samozřejmě ti z vás, co už jsou natěšení na to, co si můžete večer poslechnout v našem éteru, tak je to třeba In-Host Sessions od 18. hodin, pak taky Nicky Romero a jeho Protocol Radio Show, Oliver Howden's Help Deep Radio startuje od 21, pak taky český podcast s producentem a DJem Subgatem, dneska v rámci One Way Music i Special Guest, no a zakončí dnešní večer Joris Warren a Spectrum. Tolik program na dnešní podvečer a večer, takže pokud budete ladit nejenom odpoledne, ale i večer, tak věřím, že si to užijete. No a já se na vás opět budu těšit zítra mezi 9 a 12 hodinou. Mějte se krásně, mějte krásný den a jestli třeba míříte k vodě nebo relaxovat, tak si to moc užívejte. Těším se zítra. Dance Radio.

Ani rekordní vedra nezabránila v úterý stovkám lidí ve vyšlapu na nejvyšší horu Moravskoslezských Beskyd. Na vrchol dokonce vyrazily i rodiny s dětmi či seniori. A to v den, kdy na Lysé hoře nikdy v historii nebylo tepleji. Záchranáři ale doporučují, aby lidé v těchto tropických dnech náročnou turistiku raději zvážili. Německé letecké skupině Lufthansa ve druhém čtvrtletí letošního roku klesl upravený provozní zisk meziročně o 56% na 383 milionů eur. Obrat klesl o 8% na 11,1 miliardy eur. Společnost to uvedla v úterní tiskové zprávě. Nákup luxusní jachty za 350 milionů eur v přepočtu asi 8,5 miliardy korun přivodil zakladateli finanční společnosti Revolut Nikolaj Storonskému žalobu ve Velké Británii. Makléřská společnost Sellwright a Partners tvrdí, že i miliardář obešel, aby nemusel zaplatit provizi 17,5 milionů eur, tedy 425 milionů korun. Počasí. Ve středu očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu, denní odpolední maxima vystoupí k 35 stupňům a odpoledne by mohly dorazit také bouřky. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio. Two ships in the night.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
0: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Už tam bude.
5: Nech toho.
4: Každý už tam bude.
5: Přestaň. Štěl mě vedro.
6: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

Řada uživatelů WhatsAppu v tomto týdnu zažila nepříjemné překvapení. Po otevření aplikace na ně místo běžných konverzací čekalo oznámení, že jejich účet byl zablokován a nyní jej přezkoumává společnost Meta. Proč se tak stalo, to většina lidí zatím vůbec netuší. Kvůli nedostatku tamoxifenu, léku proti rakovině prsu, přistoupilo ministerstvo zdravotnictví k mimořádnému opatření. Lékárníci budou pacientkám vydávat také léky, které tuto účinnou látku obsahují, ale přitom nejsou v Česku registrované. Americká společnost SpaceX klesla ve druhém čtvrtletí čistá ztráta na 541 milionů dolarů z 1 miliardy dolarů ve stejném období loni. Počasí. Uprostřed pracovního týdne, tedy ve středu, očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima nám vystoupí k 35 stupňům a odpoledne by mohly dorazit také bouřky. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Dance Radio.

0: pekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Pozor! Ikonický muzikál Noc na Karlštejně míří 8. až 13. srpna na Sychrov a Konopiště. Zazní všechny legendární písně v podání Kateřiny Brožové, Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Ani rekordní vedra nezabránila v úterý stovkám lidí ve vyšlapu na nejvyšší horu Moravskoslezských Beskyd. Na vrchol dokonce vyrazily i rodiny s dětmi či seniori. A to v den, kdy na Lysé hoře nikdy v historii nebylo tepleji. Záchranáři ale doporučují, aby lidé v těchto tropických dnech náročnou turistiku raději zvážili. Německé letecké skupině Lufthansa ve druhém čtvrtletí letošního roku klesl upravený provozní zisk meziročně o 56% na 383 milionů eur. Obrat klesl o 8% na 11,1 miliardy eur. Společnost to uvedla v úterní tiskové zprávě. Nákup luxusní jachty za 350 milionů eur v přepočtu asi 8,5 miliardy korun přivodil zakladateli finanční společnosti Revolut Nikolaj Storonskému žalobu ve Velké Británii. Makléřská společnost Cecil-Wright & Partners tvrdí, že i miliardář obešel, aby nemusel zaplatit provizi 17,5 milionů eur, tedy 425 milionů korun. Počasí. Ve středu očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu, denní odpolední maxima vystoupí k 35 stupňům a odpoledne by mohly dorazit také bouřky. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Parádní odpoledne, jsme Dance Radio, hrajeme nejlepší taneční playlist. Mám pro vás opět 4 hodiny nejlepších tanečních beats, potom i skvělý večerní program, k tomu se 100% dostaneme. I když klidně můžu už prozradit, že třeba DJ Subgate si dnes ve One May Music podcastu pozval DJ Flyplandra. Podíváme se taky na Nolanův velkofilm Odyssa, který trhá rekordy, probereme počasí a to 100% není všechno. Nejlepší taneční muzika jako vždy právě teď a playlist na webu nebo v aplikaci DanceRadio.cz.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: Máte

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Dance Radio.
3: Can I just stand there? It's been a while since I heard my own voice.
4: You gave it.
3: I just stand there. Just before she says that she loves me. She loves me. She loves me. I sit with the night in appreciation of this ability to hear a world. I'm alive. I'm alive and I can feel it.

0: velkolepý stvárnění antického mýtu o Odysseově dlouhý cestě domů, nabitý davovejma scénama i hollywoodskýma hvězdama, už v tržbách překonalo tedy hranici 600 milionů dolarů a když o tom tady mluvíme, tak ten rekord bude růst i nadále. Viděli jste? Od nás další muzika, jsme Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Tady je parádní taneční playlist. Pokud byste chtěli vyrazit do Paříže, tak máte o důvod víc, protože tam na vás čeká 5 událostí uměleckého léta. Za tu nejdůležitější, aktuálně prý považovaná dokonce výstava dosud téměř neznámý malířky. Jedna expozice v Paříži připomíná taky plavbu po nekonečném oceánu a jedna tam opravuje příběh, který jsme si zvykli považovat za samozřejmý. To jsou kulturní tipy pro vás, pokud míříte do Paříže v letních horkách, můžete se ochladit třeba uměním. V celou zprávě kolega Andy Road a my jdeme zpátky za taneční muzikou. Dance Radio. Dance Radio.

Řada uživatelů WhatsAppu v tomto týdnu zažila nepříjemné překvapení. Po otevření aplikace na ně místo běžných konverzací čekalo oznámení, že jejich účet byl zablokován a nyní jej přezkoumává společnost Meta. Proč se tak stalo, to většina lidí zatím vůbec netuší. Kvůli nedostatku tamoxifenu, léku proti rakovině prsu, přistoupilo ministerstvo zdravotnictví k mimořádnému opatření. Lékárníci budou pacientkám vydávat také léky, které tuto účinnou látku obsahují, ale přitom nejsou v Česku registrované. Americká společnost SpaceX klesla ve druhém čtvrtletí čistá ztráta na 541 milionů dolarů z 1 miliardy dolarů ve stejném období loni. Počasí. Uprostřed pracovního týdne, tedy ve středu, očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima nám vystoupí k 35 stupňům a odpoledne by mohly dorazit také bouřky. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance.

jsme Dance Radio, hrajeme parádní playlist přímo pro vás. Prezident FIFA Infantino znovu rozbouřil fotbalový trávníky. Jeho Světová fotbalová federace, tedy jeho v úvozovkách, spěchala na schválení prodeje části komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům, a to z Trumpova okolí. Slíbil za to peníze národním svazům, někteří z nich ale protestovali a mluvili o plánu prodat duši fotbalu. Například UEFA, tedy Evropská organizace fotbalových asociací, dokonce řekla, že budou jednohlasně bojkotovat mistrovství světa. No a co se nestalo? Infantino udělal krok zpátky a nakonec těmto investorům komerční práva na mistrovství světa neprodá. Najednou to jde. Další muzika, jsme Dance Radio.

0: Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štíl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
0: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

Madance Radio, hrajeme parádní taneční muziku. Ikonická zpěvačka Ariana Grande právě vydala svoje 8. studiový album. Dlouho očekávaná novinka dostala jméno Petal a už několik dnů se můžete na YouTube podívat i na propracovaný videoklip k titulnímu stejnojmennému singlu, který režíroval Christian Breslauer. Na nový desce je mezi 12 trackama již dříve vydaná píseň Hey Did I Made You Love Me, která se krátce po svém vydání probojovala až na první místo prestižního žebříčku Billboard Hot 100. Stejně jako Hate Me Did I Made You Love Me, lead single z každého z prvních 8 alb se pokaždý dostal do top 10, což z Ariany dělá první zpěvačku, který se to kdy vůbec povedlo. My jdeme ale zpátky k tanečnímu playlistu.

0: Jsme Dance Radio, hrajeme parádní taneční muziku před 16. Stále nabízím skvělý tracky. Názvy songů naleznete vždycky na webu nebo v aplikaci DanceRadio.cz. Legendární stadionový koncert Queen Budapest zamíří do kin a taky na fyzický nosiče už letos na podzim. Já mám pro vás detailní informace, tak si na to počkejte, protože po 16. se tomu budeme věnovat opravdu pintlik. Další muzika před náma, jsme Dance Radio, já Michael C. a díky, že ladíte nejtaneční servis.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Ani rekordní vedra nezabránila futrý stovkám lidí ve vyšlapu na nejvyšší horu Moravskoslezských Beskyd. Na vrchol dokonce vyrazily i rodiny s dětmi či seniori. A to v den, kdy na Lysé hoře nikdy v historii nebylo tepleji. Záchranáři ale doporučují, aby lidé v těchto tropických dnech náročnou turistiku raději zvážili. Německé letecké skupině Lufthansa ve druhém čtvrtletí letošního roku klesl upravený provozní zisk meziročně o 56% na 383 milionů eur. Obrat klesl o 8% na 11,1 miliardy eur. Společnost to uvedla v úterní tiskové zprávě. Nákup luxusní jachty za 350 milionů eur v přepočtu asi 8,5 miliardy korun přivodil zakladateli finanční společnosti Revolut Nikolaj Storonskému žalobu ve Velké Británii. Makléřská společnost Sellwright Partners tvrdí, že i miliardář obešel, aby nemusel zaplatit provizi 17,5 milionů eur, tedy 425 milionů korun. Počasí. Ve středu očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu, denní odpolední maxima vystoupí k 35 stupňům a odpoledne by mohly dorazit také bouřky. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

jsme Dance Radio. U příležitosti 40. výročí prvního západního stadionového rockového koncertu za železnou oponou a taky posledního živě natočeného vystoupení Queen s Freddie Mercurym přichází pozor restaurovaný filmový záznam, a to v úžasné kvalitě 4K. Zamíří do kin a taky na fyzický nosiče, a to už letos na podzim. Konkrétně 7. října bude uvedený tedy v kinech a salech IMAX po celém světě. Koncert byl natočený 27. července 1986 v Budapešti na fotbalovém stadionu během turné. Šlo o přelomovou událost. Queen se stali první západní rockovou skupinou, která vystoupila za železnou oponou v období zásadních politických a kulturních změn. Všech 80 tisíc vstupenek bylo vyprodáno a odhaduje se, že dalších 45 tisíc lidí poslouchalo tohleto vystoupení z okolí stadionu. Tohle je určitě velká událost. Těšíme se. Další muzika právě teď.

0: slevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemně provoz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

Jsme Dance Radio. Hudební tip pro vás. Berlínský duo Two Colors a taky zpěvák a songwriter Andreas Weiss spojili síly na taneční hymně Heart to Heart, která dokonale aktuálně kombinuje emoce a elektrizující energii. Rozhodně můžete poslechnout na streamech. Jde o moderní produkci Two Colors a Andreas dodal silný vokál. Single balancuje na hraně zranitelnosti a euforie. A pozor, rozhodně vám v uších vytvoří, doufejme, dobrý zážitek, hudební tip od nás z Dance Radia. Teď už další taneční muzika.

0: Jsme Dance Radio, hrajeme parádní taneční playlist. Evropská unie pozor, nezakáže prodej malých porcí omáček nebo smetany v obchodech. Budoucí omezení jednorázových plastových porcí se budou týkat pouze jejich používání v restauracích. Nové unijní nařízení o obalech a obalových odpadech se začne obecně uplatňovat od letošního 12. srpna a evropský nařízení o obalech, obalových odpadech a tak dále se týká veškerých obalů a obalového odpadu bez ohledu na materiál nebo původ. Zavádí například nový požadavky na výrobce a jejich recyklovatelnost či označování. Detaily má vás už zatěžovat nebudu. Jdeme zpátky k taneční muzice v celou zprávě. Jsme Dance Radio.
1: Pozor! Ikonický muzikál Noc na Karlštejně míří 8. až 13. srpna na Sychrov a Konopiště. Zazní všechny legendární písně v podání Kateřiny Brožové, Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

Řada uživatelů WhatsAppu v tomto týdnu zažila nepříjemné překvapení. Po otevření aplikace na ně místo běžných konverzací čekalo oznámení, že jejich účet byl zablokován a nyní jej přezkoumává společnost Meta. Proč se tak stalo, to většina lidí zatím vůbec netuší. Kvůli nedostatku tamoxifenu, léku proti rakovině prsu, přistoupilo ministerstvo zdravotnictví k mimořádnému opatření. Lékárníci budou pacientkám vydávat také léky, které tuto účinnou látku obsahují, ale přitom nejsou v Česku registrované. Americká společnost SpaceX klesla ve druhém čtvrtletí čistá ztráta na 541 milionů dolarů z 1 miliardy dolarů ve stejném období loni. Počasí. Uprostřed pracovního týdne, tedy ve středu, očekáváme převážně jasnou polojasnou oblohu. Odpolední maxima nám vystoupí k 35 stupňům a odpoledne by mohly dorazit také bouřky. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: jsme Dance Radio, hrajeme parádní taneční playlist, samozřejmě i nadále. Každý večer pro vás chystáme skvělý program. Dneska nabízím hned od 18 hodin Enhanced Sessions. Dále tu máme Nickyho Romera, Olivera Heldense, DJ Subgata, který dnes v show představí Flyplandera. A dále tu je i Joris War. Nudit se stopro nebudete. Za chvilku prozradím, kde se můžeme vidět a slyšet naživo. Celý srpen, není toho moc, ale já se na vás budu těšit na skvělých místech. Jsme Dance Radio.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Dance Radio. Dance Radio.

hrajeme další taneční muziku. Na Dance Radio pokračujeme se servírováním nejlepších tanečních beatů. Já jsem Michael C. Podíváme se teď, kde se spolu můžeme vidět a slyšet naživo v srpnu. Několikrát v Roxy a taktéž na Mácháči. Mám tu asi 5 soukromých akcí, na který vás ale pozvat bohužel nemůžu, ale případně třeba budete mít štěstí a potkáme se. Víc o mě naleznete vždycky na danceradio.cz anebo třeba na Instači, kde mě naleznete jako Michael C. Další muzika před náma, pojďme si ji užít. Úžasný odpoledne.

0: montre de la peur lorsqu'il devient.
1: Taneční spolka končí. Mějte se úžasně, budu tu opět zítra od 14. i s hitparádou Dance Radio Chart, tedy to nejlepší podle vašeho hlasování. Teď si můžete poslechnout skvělý program, startujeme za moment. Enhanced Sessions, Nicky Romero, Oliver Heldens nebo DJ Subgate a jeho host Flyplender a na závěr Joris Worn. Jestliže ho vybírat, tak si to užijte. Teploty už jsou lehce nižší než například včera, tak doufejme, že se ještě dále ochladí, ať už se neuvaříme. Nejlepší dance music pro vás pokračuje. Čau.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Dance Radio. Dance Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Dance Radio. Dance Radio.
5: Live from the Enhanced Studios in London.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Dance Radio. Dance Radio.
4: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

Krásný středeční večer všem, je po 22. hodině, zase se v tenhle ten nádherný to čas potkáváme zde na vlnách Dance Rádia, aby jsme odstartovali další vydání One Way Music Radio Show. Dnešním hudebním hostem bude Fliplender, domácí činorodý to producent a DJ, dáme si jeho skvělý set z afterparty po vystoupení Bena Bomera v Praze na výstavišti. Samozřejmě si řekneme, co nás čeká v těch blížících se letních víkendech a na úvod si dáme jednu novinku z mojí dílny, která ještě nebyla oficiálně vydaná a myslím si, že na jednom z těch blížících se eventů ji ve speciálním live setu uslyšíte. Jsem Subgate a vy posloucháte One Way Music Radio Show. One Way Music Radio Show.

0: One Way Music Radio Show.
1: Úvodní záležitost, možná pro mne trošku netradiční ve smyslu toho, že je trošku z jemnějších, melodičtějších vod máme za sebou. Tuhletu věc si můžete poslechnout živě ve speciálním live setu už přes příští víkend v sobotu 15. na festivalu Mácháč, kde budeme společně s kolegou Joe Whiteem od 8 hodin do 9 hrát krásný sunset set, který bude samozřejmě live, kde uslyšíte celou řadu nových i starších záležitostí, které jsme produkovali ať už dohromady, anebo separátně. A vůbec si myslím, že ten letošní ročník tohohle z toho festiáku stojí určitě za zmínku. Teď už se pojďme ale hudebně dostat k našemu hostu, kterým je Fliplender, chlapík, který má už drahno let zkušeností na elektronické scéně. Slýchat jste ho mohli v minulosti například v poměrně řízných technosetech a v poslední době taky v jeho melodické poloze, kterou prezentuje nejenom na veřejných akcích, ale i na těch firemních nebo loungeovkách, networkingových záležitostech. A musím říct, že tato poloha mi k tomuhle tomu chlapíkovi hodně sedí. My jsme si například střihli poměrně nečekaný back-to-back set na Kvifu letošním a bylo to opravdu moc, moc zábavný. No a vy si teďka dejte první část jeho krásného setíku z afterparty po návštěvě Bena Boomera v České republice. Hezký poslech.
0: One Way Music Radio Show.

Velice příjemný set dnešního hudebního hosta, kterým je Flip Lender. Doufám, že si ho užíváte společně se mnou, ať už jste kdekoliv. Určitě doporučuji se mrknout na jeho soušly, kde můžete zjistit více informací o tom, kde tenhle ten Šikula v nejbližší době vystupuje, anebo co má za lubem v rámci jeho producentské kuchyně. Jak už jsem zmínil v úvodu, tak Macháč Festival se blíží. Určitě pokud stále váháte, tak neváhejte a kupte lupen a vyražte. Protože si myslím, že tenhle ten festival, který nese pracovní název Macháč 2.0, má opravdu velký potenciál a díky tomu, že je víc komunitně zaměřený, tak si tam nejenom, že přijdete na své v rámci různorodých hudebních stylů, ale vlastně budete moct přičuchnout k tomu, jak jednotlivý komunity, ať už je to ta víc mainstreamová, hardtechnová, melodic houseová, anebo hardstyleová, vlastně smýšlí a jaký mají zajímavý dekorace, vizualizace a jaký jsou to vlastně lidi vůbec. Tak to je taková malá pozvánka na to, kde se i my můžeme 15.8. potkat osobně, respektive já tam budu celý víkend, prodloužený víkend, a teď už jdeme zpátky k muzice, k dnešnímu hudebnímu hostu, kterým je Flip Lender. Já jsem Subgate a vy posloucháte stále a pořád One Way Music Radio Show. This is One Way Music Radio Show.

Tři čtvrtina One Way Music Radio Show je tady, pravidelný to čas, kde si říkáme, co novýho v kuloárech a kde se můžeme vidět a slyšet. Jak už jsem zmínil, my se vidíme přes příští víkend na Máchově jezeře. Zároveň se můžeme vidět ještě v závěru července na speciální Full Moon Party v Pardubicích v klubu Everything. Tak pokud jste z Pardubic a okolí, tak tady se chystá velice zajímavý event. No a samozřejmě, pokud se nepotkáme my, tak určitě sledujte celou řadu zajímavých eventů. Myslím si, že zrovna krom festivalu Partička Exit Event chystá velice zajímavý akce v Brně a v, tuším, že v Litomyšli a v Mikulově. Určitě si nenechte ujít, protože musím říct, že na Brno hodně dobrý. A samozřejmě i další zajímavý akce se pečou, ať už jsou to klubové

dubového rázu, nebo ještě toho pod širým nebem. My jdeme pomalu, ale jistě do finále dnešní One Way Music Radio Show, tak poslouchejte a bavte se. This is One Way Music Radio.

A z dnešního vydání One Way Music Radio Show je to vše. Moc díky všem, kteří poslouchali. Doufám, že jste si tuhletu velice příjemnou hodinku užili tak, jak se sluší a patří. S některými z vás se třeba někde na hodile potkám. No a pokud ne, tak se slyšíme zase za týden po 22. 2. hodině tady na Mladá Dance Rádia. Mějte se moc krásně. Čau. You are listening to One Way Music Radio Show.